0: Karlo.
1: Ženy, ta nezašpieváme i mojoho nebohoho otca piešničku. Margit, ta však i tvoj máčo sebe ju rád zašpieval, kým ho v báni nezavalilo.
2: Vera, pravdu máš, Juhan. Zuzko, ta začni.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo čtyři kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil tisíce kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám,

karburátor, rozdielovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stírače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a ku svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lekárničku, peníze na pokuty, vojsku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi.

0: Rádio Regina Západ, festivalové stretnutia.
1: Stále vám želáme príjemné popoludne na celé západné Slovensko z Rádia Regina. Dnešné festivalové pozdravy sú z Medzinárodného folklórneho festivalu s názvom Taký sme z 18. ročníka. Sme v Leviciach. Na tomto Medzinárodnom folklórnom festivale sa dnes predstavia aj zahraničné folklórne súbory. Ja v tejto chvíli u nás v našom improvizovanom štúdiu vítam Barboru Sedlářovú, ktorá prichádza z lašského súboru Piesne a tancov Ondřejnica. Príjemné popoludne.
2: Dobrý deň.
1: Lašský súbor Piesne tancov Ondřejnica je významný český folklórny kolektív. Založený bol v roku 1977 a vy sa snažíte oživovať, uchovávať a zároveň aj vyhľadávať rôzne umelecké stvárnenia piesni, tancov a tradícií rázovitého regiónu Lašsko. A teraz trošku zemepisu. Kde ten región je a čím je teda taký významný a výnimočný?
2: Tak abych vás navedla, tak Lašsko se rozkládá od Ostravy, vlastně největšího našeho města, poblíž až po Beskydy, po první kopce a směrem potom ke slovenským hranicím. A jsme takový trošku sousedé s Valašskem a život na Lašsku nebyl nikdy lehký, takže to tam ty lidi formovalo do takových tvrdých chlapáků a u nás prostě máte právě i kopce, i nížiny a dá se tam najít všechno možné.
1: Já jsem vzpomínal, že vy sa vo vašom súbore Piesne a tancov Ondřejnica zamriavate na vyhľadávanie a oživovanie umeleckých stvárnení piesní tancov. Ako to robíte? Chodíte ešte do terénu vyhľadávať nejaké tie staré materiály piesne?
2: No, do terénu už nyní se nemáme moc kam vydat. Všechny vlastně části Lašska už jsou obydlené a nic není, žádní pamětníci prakticky už nežijí, ale máme stále cesty do archivu, do Brna, kde hledáme ještě písničky, které už byly zapsány, ale ještě nebyly stvárněny a zaspívány, aby jsme jim vdechli ten hlas.
1: Aké typické zvyky jsou pro Lašsko?
2: Zvyky, no tak u nás, co se týká třeba, máme takové svatební hodně svázané, kdy ten obřad prostě byl pro nevěstu a ženicha, měl všechny svoje náležitosti a také hodně vánoční zvyky, ty jsou u nás taky zaběhlé a celkem se hlavně snažíme díky souboru dostávat ty zvyky zpátky do rodin. Tak, aby i hlavně od dětí až po dospělé, aby lidé nacházeli to, co ti naši předkové se snažili vlastně si třeba vyvěštit nějaký osud nebo si přivést k sobě víc zdraví a spokojenosti, takže...
1: Čiže robíte nějaké představení aj pre rodiny alebo v školách?
2: Ano, ano. A hlavně soubor Ondřejnica vznikl jako dětská skupina a stále dětičky máme, takže se snažíme právě i ty rodiče zapojovat, nejenom aby děti vystupovali, ale aby právě si třeba doma s rodinama zpívali a prostě víc byli tak pospolu a bez telefonu třeba a prostě mezi sebou hlavně, no.
1: Lašský súbor Piesne a tancov Ondřejnica sa dnes predstavuje na Medzinárodnom folklórnom festivale Taký sme v Leviciach. Budete vystupovať, prišli ste v krojoch. Sme síce rádio, keby sme ten kroj mali opísať poslucháčom, ako vyzerá?
2: Tak ten ženský kroj, který mám na sobě, tak se vyznačuje dlouhou sukní a mám na sobě vlastně 4 spodnice, které se škrobí, aby, řekněme, ten zadek a boky byly

0: pořádné.
1: Je to vidieť.
0: Áno, a na vrchu mám lajbík, to je vlastne taková vestička sametová a pod ní bílou košilku. Zase škrobí se rukávy, aby trošičku byly takové načechrané. A chlapci u nás mají takový, řekněme, jednodušší ten kroj, ten nížiný, tak ten má bílou košili, modrou vestičku a modré kalhoty, vysoké černé holiny.
1: Toto všetko uvidia návštevníci Medzinárodného folklórneho festivalu v Leviciach, a to už o chvíľu po 14. hodine. Predvedete asi aj tanečnú zložku.
0: Určite.
1: Aj spevácku, predpokladám. Áno.
0: My sme, tanečníci sú, nebo snažíme sa, aby byli zároveň spieváci, aby si k tomu tanci zaspívali, a máme sebou i naši cymbalovou muziku Ondřejnica. Je to teda už Ondřejnica junior, kdy rodiče přivedli svoje děti k houslím, k base, k cymbálu, a oni nám teďka hrajou. A dneska se můžete těšit právě v první části na Nížiné, Lašsko, kdy opravdu z okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí, odkaď pocházíme, pozbírané tance, zpěvy. A v odpolední části se vám představíme v horských krojích. Ty jsme si tak trošičku už půjčili z toho Pobeskydí a bude to více možná i pro Slovensko bližší, i tím jazykem, tím nářečím, a kluci se tam předvedou v pánském skoku, takže určitě se mají lidé na co těšit.
1: A na čo se budu mať pozerať. A keďže nás počúvajú poslucháči, Barbora, my sme si pred chvíľou rozprávali aj o tom, že vy aj spievate, tak keby ste nám teraz trošku niečo zaspievali, je to možné? Ja viem, že na to trošku fúka aj vietor v Leviciach, ale...
0: Určite. Tak jo, tak ja vám zaspívam. Ja by sobě zaspívala, kdyby mi muzička hrála. Ja by sobě zaspívala, kdyby mi muzička hrála. Zahrajte mi čtvrt hodiny, že už musím z té dědiny. Zahrajte mi čtvrt hodiny, že už musím z té dědiny.
1: Ďakujeme veľmi pekne, sme na festivalových pozdravoch. Vy ste tu dnes aj s mamičkou. Niekoho chcete pozdraviť?
0: Určite. Chtěla bych pozdravit manžela s dcerou, kteří jsou doma, a také všechny naše kamarády, kteří dnes nemohli s náma přijet. Takže zdravíme do Staré Vsi nad Ondřejnicí a do Česka.
1: Ďakujem za rozhovor. Bola tu s nami dnes v štúdiu Barbora Sedlářová z Lašského súboru piesní a tancov Ondřejnica, ktorá sa predstaví aj na Medzinárodnom folklórnom festivale v Leviciach. Taký sme. Tak nech sa vám dobre spieva a tancuje.
0: Moc ďakujeme.
2: Včera večer k večeru

0: posledný. Za našima humný Majeránu hrada. Príďte mi, Šuhajko, verti budem rada.
1: Príďte mi, Šuhajko, do tých...

0: Otvírajte bránu, bránu malovanú, však vám i neseme prekrásnu korunu. Prekrásnu korunu z hrozna upletenú a vám na památku od nás donesenú. Prekrásnu korunu z hrozna sme uvili a vám, gazda, pre radosť kvítim ozdobili. Koľko strapcu hrozna je v tejto korune, toľko sudu vína gazdovi a gazdine. Ej, veru, gazda náš, chystaj nám odomáš, už sme dokončili, ej, vína by sme pili.
1: Ďakujem vám, chlapi, mladenci, ženy aj dzivčence, co ste poctivo robili v našem vinohradze. Kopali ste, rezali, pleli, vázali, špricovali, škrábali, obírali, v putnách znášali a tak sme sa šťastlivo od domáša dožili. Za túto korunu hrozná, aj za vaše slova vďačné, nech sa teda na odomáš plný sud vína načne.
2: Nežije gazda! A nalévaj!
3: Kutnárovi púlku husi, nech ho putné nezadusí.
4: A hajníkovi do rožku, aby lepší videl na mušku.
2: A obieračkám nalejte veselé, nech sa im hubenka preleje.
5: Prešárovi patrí hever, ale to pri víne slubuje tému nevier.
2: A furmanovi fľašu vína, pri nej si ho najradši spíva.
1: Na zdraví vám všetkým.
6: Na zdraví.
3: Kto na zdraví vypije, dobre spraví.
7: Tak teda do dna.

0: Zahrajte vy, muzikanci, dám vám paták, tu ho nemám, doma ho mám, starý gaťák.
1: Zahrajte mi, muzikanci, dám vám peniaz potnu, a keď mi nezahrajete, tak vám hlavu utnu.

Ľavčin, nalejte plné džbány a vypiť všetci až do dna, aby ste viedeli, že sme na obiračkách ve Vajnoroch lonejší víno pili. Na zdravie!

0: čo je s vami, chlapci?
1: Dobrý večer, dečko.
0: Čo by ste mali spívať niekde pri dobrém vínku? Vy tu hulákáte, a keby ste išli na púd do Hájička. Čo vám vyslo, krku? Alebo není hrku, hrku?
2: Stričko Silver, víte, že máte pravdu.
0: Ej, chlapci, aj bych vás zavolal.
2: Jako to susedom.
0: Ale nemá vás pohárko. Fľaša sa rozbila a hever mi skovala žena.
3: My vypijeme ze suda, len aby bolo čo ule.
4: Hej, veru tak.
2: A stričko, keď nám ulejete, až ty vaše dívky sa vám minú.
0: Ej, od tý moje dívky strach nemám. Len od tú moju pivnicu. Aby v nej bola čo ostalo. Ale keď je tak, tak poté vypeleš Lotrovská. Hej!

0: Bože!
1: Poďme umývať!
2: Daj vodu! Tak, ale dajte.
1: Hej, a dobre?
2: Hore ti ošku.
1: Tak. Hej! A poďme!
3: Hej, šťavnici na rovni, vy dvi a dva, bum!
1: Hej!
3: Vy si zába za nohy, vy dvi a dva, bum!
1: Opa!
3: A to taká veliká, ako jedna motika, vy dvi a dva, bum, bum, bum! Vy dvi a dva, bum!
1: Hop!
3: Nekupujte orieške, vy dvi a dva, bum!
1: Hop!
3: Sto stále posmeške, vy dvi a dva, bum!
1: Hop!
3: Ale si ku balenu, máš za chrbne zbalenu. Vy dvi a dva, bom, bom, bom, vy dvi a dva, bom.
1: Hoj, hoj.
2: Dobre.
1: Odbí ho.
2: Pravý liste.
1: Vonia.
2: Fúha. Tak tu máte víno.
1: Bolo by uhádam na karevodáku aj zaspívať.
4: No, krsný tata, tú vašu.
5: Po hrišti spôsobem. Rozhodný.

predvčerom, včera a dnes stále tie isté slová. Ráno, večer, na obed stále tie isté slová. Nenásytné, hladné, pripité, stále tie isté slová. Aj tak ma nič neminie, tak prestaň, ukáž mi slová. Chcem chodiť po nich bosá, aj tak vždy nebudem. Budem kráčať po nich, uvidím ťa v nich. A potom pôjdem spolu so slovami na kraj sveta, aby sme neboli sami. Radka Hofmanová, Slová.